0: 2026. Výnimoční hostia, atraktívne rozhovory a pravá športová zábava. Sledujte Citrón Show v piatok večer na Športe.
1: Tento program vám prináša Tiposbet. Športové stávky od Tiposu.